lámpa, šel kerešem o zígozity. Ír zem hojme v tolálu mígozity, jinek osí velelke, mutáš kedve do kození.

jen každý chlapec, co jen se natěší na schůzku děvčákem, jež má rád. Když náhodou večer však trošku zaprší, už nechce s děvčátkem v dešti stát, nemluví a mračí.